Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Čauec, tady Strážas z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Není

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik, pik, poza.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Baťův kanál se prodloužil až do Hodonína. Novou komorou proplula první loď. A bývalé občerstvení na štěrkovišti v Otrokovicích se bourá. Místo čeká velká proměna.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Baťově kanále začala nová éra plavby. Díky otevření plavební komory Rohatec v Sudoměřice se splavná trasa prodloužila na 60 kilometrů a lodě nově doplují až do Hodonína. Už letos by ji mohlo využít více než 100 000 lidí. Příprava projektu trvala téměř čtvrt století. Samotná výstavba začala v roce 2023. Komora překonává výškový rozdíl 2,7 metru mezi jezem v Sudoměřicích a hladinou řeky Moravy. Součástí projektu byla i rekonstrukce sudoměřického jezu ze 30. let minulého století. Ten nyní pomáhá udržovat stabilní hladinu vody až po Petrov. Zároveň došlo k úpravě zhruba 800 metrů dlouhého úseku říčky Radiovky, která tvoří hranici mezi Českem a Slovenskem. Koryto bylo prohloubeno a rozšířeno na 6 metrů, aby bylo plně splavné. Rozvoj Baťova kanálu tím ale nekončí. V plánu jsou další projekty, které mají zvýšit jeho atraktivitu i využití.
0: Zlínsko.
1: Dlouhodobě nevyhovující technický stav budovy objektu bývalého občerstvení v rekreační oblasti Štěrkoviště v Otrokovicích je důvodem jeho aktuálně probíhající demolice. Objekt byl v posledních letech využíván pouze omezeně. Kvůli jeho stavu byl provoz postupně redukován a místo klasické restaurace fungoval spíše jako výdejní okénko s venkovním posezením. Po posouzení technického stavu i možnosti rekonstrukce rozhodla rada města o jeho odstranění. Záměrem města není ponechat místo bez využití. Již nyní se připravuje studie, která navrhne novou podobu lokality. V budoucnu by zde mělo vzniknout moderní občerstvení s příjemným posezením u vody a otevřenějším prostorem pro návštěvníky. Realizace nového zázemí se předpokládá v roce 2028.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž jsme

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj trápí sucho. Hejtman vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Venkovní bazén Zlínských lázní prochází největší opravou za 40 let a Baťovo město je nejbezpečnější v Česku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Zlínského kraje. Až do odvolání platí, že lidé nesmějí ve volné přírodě rozdělávat ohně, odpalovat pyrotechniku či jinak riskovat, že založí požár. Vyhlášení zároveň umožňuje příslušným orgánům státní správy lesů dočasně omezit nebo zcela vyloučit vstup do lesů. Omezení se týká i lesních dělníků, firem, které v lesích pracují, či správců lesů. Hejtman je vyzval, aby udržovali lesní cesty volné pro případ zásahu. Starosty obcí zase požádal, aby zkontrolovali požární nádrže a zajistili jejich naplněnost. Od začátku dubna se ve Zlínském kraji řešilo již 45 požárů ve volné přírodě.
0: Zlínsko.
1: Venkovní bazén Zlínských lázní je v současnosti bez vody i bez plavců. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah výměnou keramického obkladu za bazénovou fólii. 25-metrová vana dostane také nové odrazové můstky i vstupy do vody. Pro venkovní bazén jde o největší rekonstrukci od jejího otevření v roce 1985. Stavební práce začaly v dubnu a mají být hotové do 90 dnů. Lázně však věří, že se podaří rekonstrukci dokončit dříve. Lidé by si tak v novém bazénu měli zaplavat už v červenci.
0: Zlínsko.
1: Nejnovější statistiky kriminality Policie České republiky a projekt Obce v datech dlouhodobě označují město Zlín za nejbezpečnější statutární město v Česku. Potvrzují to kombinace velmi nízké kriminality, vysoké objasněnosti a stabilní sociální prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že Zlín dosahuje nejnižšího indexu kriminality ze všech sledovaných statutárních měst, což je přibližně 105 trestných činů na 10 000 obyvatel. A zároveň nadprůměrné objasněnosti na úrovni 62%, což převyšuje celorepublikový průměr pohybující se kolem 56%. Bezpečnostní index města je tak odhadován na velmi vysokých 9 z 10 bodů. Kriminalita je zde navíc převážně drobného majetkového charakteru, bez výraznějšího zastoupení závažné násilné či drogové trestné činnosti. Pozitivní trend potvrzuje i celkový vývoj v České republice, kde kriminalita v ulicích meziročně klesá, zatímco roste význam kyberkriminality. Zlín však i v tomto kontextu vykazuje vysokou míru bezpečí a důvěry obyvatel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Hezký sváteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nicole Hlaváčová. Dnes máme pátek 8. května. Dnes je den vítězství nad nacismem, kterým si připomínáme konec druhé světové války. Z historického pohledu se za konec války považuje právě kapitulace německých vojsk, která právě přišla v platnost 8. května 1945. Do půlnoci 8. května měli Němci složit zbraně, což se ve většině případů skutečně stalo. Ale ne všude to bylo tak jednoduché, což jsme zažili i u nás, protože naše území stále v tu dobu nebylo z části osvobozeno. Takže i přes volný den si na chvíli vzpomeňte na minulé časy, protože tento den by měl připomínat konec jedné z nejhorších kapitol historie a jako den uctění památky desítek milionů obětí.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
0: Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z 90. let.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zástupci všech dotčených obcí Lukoveček, Horní Lapač, Martinice, Přílepy, Racková, Rusava, Žeranovice a města Fryšták se v pátek 24. dubna sešli v Lukovečku na dalším ze společných jednání k návrhu akcelerační oblasti AOV 109 Lukoveček. Tato lokalita byla zveřejněna v rámci návrhu změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, ke kterému budou dotčené obce uplatňovat svá stanoviska a připomínky v probíhajícím projednání. Na setkání byl dohodnut další koordinovaný postup vůči připravovanému návrhu a navazující společné kroky v rámci připomínkového procesu s cílem vyřadit tuto zónu. Obce budou i nadále postupovat společně a koordinovaně při obraně svého území, práv místních samospráv a zejména důrazně požadovat respektování jejich územních plánů.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: 20 let po ikonických rolích se Meryl Streepová, Annie Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vracejí jako Miranda, Andy, Emily a Nigel do světa vysoké módy. Ve snímku Ďábel nosí Pradu 2, který se mezitím zásadně proměnil. Miranda Priestly stále stojí v čele prestižního magazínu Runway. Tentokrát však čelí tlaku digitální éry a poměrně celého odvětví. Andy Šáchová si vybudovala vlastní kariéru mimo magazín Runway, ale nečekané okolnosti ji znovu přivedou zpět do prostředí, ve kterém kdysi začínala svoji kariéru. Emily a Nigel se mezitím pohybují na vrcholu módního průmyslu, kde ambice a loajalita čelí novým překážkám a konfliktům. Na pozadí pulzujícího New York City se rozehrává příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutí ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dřív. Takže co si budeme, druhý díl Ďábel nosí Pradu je spíše pro fanoušky a pro pořádnou vlnu nostalgie. Ale i tak jde o snímek, který je na vysoké úrovni. A to nejen díky módě. Zajděte na něj do kina a vraťte se do světa módy.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Baťův kanál se prodloužil až do Hodonína, novou komorou proplula první loď. A bývalé občerstvení na štěrkovišti v Otrokovicích se bourá. Místo čeká velká proměna.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Baťově kanále začala nová éra plavby. Díky otevření plavební komory Rohatec v Sudoměřice se splavná trasa prodloužila na 60 kilometrů a lodě nově doplují až do Hodonína. Už letos by ji mohlo využít více než 100 000 lidí. Příprava projektu trvala téměř čtvrtstoletí. Samotná výstavba začala v roce 2023. Komora překonává výškový rozdíl 2,7 metru mezi jezem v Sudoměřicích a hladinou řeky Moravy. Součástí projektu byla i rekonstrukce sudoměřického jezu ze 30. let minulého století. Ten nyní pomáhá udržovat stabilní hladinu vody až po Petrov. Zároveň došlo k úpravě zhruba 800 metrů dlouhého úseku říčky Radějovky, která tvoří hranici mezi Českem a Slovenskem. Koryto bylo prohloubeno a rozšířeno na 6 metrů, aby bylo plně splavné. Rozvoj Baťova kanálu tím ale nekončí. V plánu jsou další projekty, které mají zvýšit jeho atraktivitu i využití.
0: Zlínsko.
1: Dlouhodobě nevyhovující technický stav budovy objektu bývalého občerstvení v rekreační oblasti Štěrkoviště v Otrokovicích je důvodem jeho aktuálně probíhající demolice. Objekt byl v posledních letech využíván pouze omezeně. Kvůli jeho stavu byl provoz postupně redukován a místo klasické restaurace fungoval spíše jako výdejní okénko s venkovním posezením. Po posouzení technického stavu i možnosti rekonstrukce rozhodla rada města o jeho odstranění. Záměrem města není ponechat místo bez využití. Již nyní se připravuje studie, která navrhne novou podobu lokality. V budoucnu by zde mělo vzniknout moderní občerstvení s příjemným posezením u vody a otevřenějším prostorem pro návštěvníky. Realizace nového zázemí se předpokládá v roce 2028.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes 8. května si připomínáme jednu velkou událost světových dějin, a to konec druhé světové války, která trvala dlouhých 6 let. Na jaře roku 1945 už bylo o osudu Třetí říše rozhodnuto. Po sebevraždě Adolfa Hitlera 30. dubna 1945 a pádu Berlína do rukou Rudé armády 2. května 1945 se německé velení ocitlo v bezvýchodné situaci. První dokument o bezpodmínečné kapitulaci byl podepsán již 7. května v Remeši, v hlavním stanu spojeneckých vojsk. Ale pro obyvatele českých zemí měl konec války velmi specifickou příchuť. Zatímco v Remeši se již podepisoval mír, v ulicích Prahy vrcholilo pražské povstání, které vypuklo 5. května. Ačkoliv kapitulace byla podepsána 8. května, poslední výstřely v Čechách padly až v následujících dnech. Oficiálně byla Praha osvobozená Rudou armádou 9. května ráno, ovšem faktické boje v okolí Příbrami trvaly až do noci z 11. na 12. května, což z českého území dělá jedno z posledních bojišť evropské války. A i když v Evropě nastal 8. května klid zbraní, druhá světová válka jako celek skončila až 2. září 1945 podpisem kapitulace Japonska. Dnes si 8. květen připomínáme nejen jako vojenské vítězství, ale především jako den uctění památky desítek milionů obětí, vojáků, civilistů i obětí holokaustu.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: www.radiokroměříž.cz

0: is keeping me alive.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: dust, all that I adore.
1: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
2: Moderní dřevěná stavba začne vznikat v centru Valašských Klobouk na místě, kde dosud ležely ruiny nedostavěné Matyášovy dřevěnice. Na letošek je podle starosty Josefa Bělašky naplánovaná hrubá stavba. V příštím roce má být projekt dokončen. Starosta Klobouk uvedl, že je možné, že pro část veřejnosti bude tento projekt zpočátku vnímán jako kontroverzní. Podle něj nelze však zůstávat pouze v minulosti. Jejich město potřebuje architekturu 21. století, která přirozeně doplní jeho historický charakter. Nová dřevěnice má podle něj stylem odkazovat na místní historii a tradiční architekturu, zároveň ale ponese moderní výraz.
3: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
4: Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj trápí sucho. Hejtman vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Venkovní bazén Zlínských lázní prochází největší opravou za 40 let a Baťovo město je nejbezpečnější v Česku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Zlínského kraje. Až do odvolání platí, že lidé nesmějí ve volné přírodě rozdělávat ohně, odpalovat pyrotechniku či jinak riskovat, že založí požár. Vyhlášení zároveň umožňuje příslušným orgánům státní správy lesů dočasně omezit nebo zcela vyloučit vstup do lesů. Omezení se týká i lesních dělníků, firem, které v lesích pracují, či správců lesů. Hejtman je vyzval, aby udržovali lesní cesty volné pro případ zásahu. Starosty obcí zase požádal, aby zkontrolovali požární nádrže a zajistili jejich naplněnost. Od začátku dubna se ve Zlínském kraji řešilo již 45 požárů ve volné přírodě.
0: Zlínsko.
1: Venkovní bazén Zlínských lázní je v současnosti bez vody i bez plavců. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah výměnou keramického obkladu za bazénovou fólii. 25-metrová vana dostane také nové odrazové můstky i vstupy do vody. Pro venkovní bazén jde o největší rekonstrukci od jejího otevření v roce 1985. Stavební práce začaly v dubnu a mají být hotové do 90 dnů. Lázně však věří, že se podaří rekonstrukci dokončit dříve. Lidé by si tak v novém bazénu měli zaplavat už v červenci.
0: Zlínsko.
1: Nejnovější statistiky kriminality Policie České republiky a projekt Obce v datech dlouhodobě označují město Zlín za nejbezpečnější statutární město v Česku. Potvrzují to kombinace velmi nízké kriminality, vysoké objasněnosti a stabilní sociální prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že Zlín dosahuje nejnižšího indexu kriminality ze všech sledovaných statutárních měst, což je přibližně 105 trestných činů na 10 000 obyvatel. A zároveň v nadprůměrné objasněnosti na úrovni 62%, což převyšuje celorepublikový průměr pohybující se kolem 56%. Bezpečnostní index města je tak odhadován na velmi vysokých 9 z 10 bodů. Kriminalita je zde navíc převážně drobného majetkového charakteru, bez výraznějšího zastoupení závažné násilné či drogové trestné činnosti. Pozitivní trend potvrzuje i celkový vývoj v České republice, kde kriminalita v ulicích meziročně klesá, zatímco roste význam kyberkriminality. Zlín však i v tomto kontextu vykazuje vysokou míru bezpečí a důvěry obyvatel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hezký sváteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme pátek 8. května. Dnes je den vítězství nad nacismem, kterým si připomínáme konec druhé světové války. Z historického pohledu se za konec války považuje právě kapitulace německých vojsk, která právě přišla v platnost 8. května 1945. Do půlnoci 8. května měli Němci složit zbraně, což se ve většině případů skutečně stalo. Ale ne všude to bylo tak jednoduché, což jsme zažili i u nás, protože naše území stále v tu dobu nebylo zčásti osvobozeno. Takže i přes volný den si na chvíli vzpomeňte na minulé časy, protože tento den by měl připomínat konec jedné z nejhorších kapitol historie a jako den uctění památky desítek milionů obětí.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
4: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který spláchnou noč.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Do mateřských škol, jejíž zřizovatelem je město Kroměříž, přihlásili letos rodiče celkem 325 nových dětí. Mateřinky jich pro školní rok 2026 až 2027 prozatím zapsali 270. Počty přijatých i uchazečů o přijetí se budou ještě do začátku září měnit. Děti uváděné jako nepřijaté jsou většinou mladší 3 let. Prozatím dostali přednost děti 3leté a starší a děti s bydlištěm v Kroměříži a jejich místních částech. Někteří rodiče zapsali děti do 2 a více předškolních zařízení, což rovněž zkresluje konečná čísla. V loňském roce podalo přihlášky do předškolních zařízení celkem 331 rodičů. Přijato bylo 295 nových dětí, stejně jako v roce 2024. Město Kroměříž je zřizovatelem 8 mateřských škol s celkem 13 pracovišti.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 8. května, kdy v tento den roku 1850 Karel Havlíček Borovský začal v Kutné Hoře vydávat časopis Slovan. Roku 1886 v Atlantě uvedl lékárník John Pemberton do prodeje šumivý lék proti kocovině – Coca-Colu. V roce 1912 v kalifornském Hollywoodu bylo založeno filmové studio Paramount Pictures. V tento den roku 1945 Karel Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz k bezpodmínečné kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Roku 1953 byl na Strahově otevřen památník národního písemnictví. V roce 1978 se uskutečnil první výstup na Mount Everest bez doplňkového kyslíku. Roku 2008 bylo metro v Praze prodlouženo o 4,6 km a 3 stanice na trase C. Metro nekončí na Ládví, ale pokračuje na Střížkov, Prosek až do Letňan. A v tento den roku 2025 byl zvolen papež Lev XIV. 8. května se narodili britský přírodovědec a moderátor David Attenborough, americký básník Gary Snyder, nizozemský hudebník a zakladatel kapely Van Halen Alex Van Halen, herečka Jana Boušková, herec Otakar Brousek mladší nebo modelka a moderátorka Iva Kubelková. To byly události 8. května a já doufám, že ten váš 8. květen proběhne podle vašich představ.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Baťův kanál se prodloužil až do Hodonína. Novou komorou proplula první loď. A bývalé občerstvení na štěrkovišti v Otrokovicích se bourá. Místo čeká velká proměna.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Baťově kanále začala nová éra plavby. Díky otevření plavební komory Rohatec Sudoměřice se splavná trasa prodloužila na 60 kilometrů a lodě nově doplují až do Hodonína. Už letos by ji mohlo využít více než 100 000 lidí. Příprava projektu trvala téměř čtvrt století. Samotná výstavba začala v roce 2023. Komora překonává výškový rozdíl 2,7 metru mezi jezem v Sudoměřicích a hladinou řeky Moravy. Součástí projektu byla i rekonstrukce sudoměřického jezu ze 30. let minulého století. Ten nyní pomáhá udržovat stabilní hladinu vody až po Petrov. Zároveň došlo k úpravě zhruba 800 metrů dlouhého úseku říčky Radiovky, která tvoří hranici mezi Českem a Slovenskem. Koryto bylo prohloubeno a rozšířeno na 6 metrů, aby bylo plně splavné. Rozvoj Baťova kanálu tím ale nekončí. V plánu jsou další projekty, které mají zvýšit jeho atraktivitu i využití.
0: Zlínsko.
1: Dlouhodobě nevyhovující technický stav budovy objektu bývalého občerstvení v rekreační oblasti Štěrkoviště v Otrokovicích je důvodem jeho aktuálně probíhající demolice. Objekt byl v posledních letech využíván pouze omezeně. Kvůli jeho stavu byl provoz postupně redukován a místo klasické restaurace fungoval spíše jako výdejní okénko s venkovním posezením. Po posouzení technického stavu i možnosti rekonstrukce rozhodla rada města o jeho odstranění. Záměrem města není ponechat místo bez využití. Již nyní se připravuje studie, která navrhne novou podobu lokality. V budoucnu by zde mělo vzniknout moderní občerstvení s příjemným posezením u vody a otevřenějším prostorem pro návštěvníky. Realizace nového zázemí se předpokládá v roce 2028.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Hvězda na Rádiu Kroměříž.
1: Hezký sváteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nicole Hlaváčová. Dnes máme pátek 8. května. Dnes je den vítězství nad nacismem, kterým si připomínáme konec druhé světové války. Z historického pohledu se za konec války považuje právě kapitulace německých vojsk, která právě přišla v platnost 8. května 1945. Do půlnoci 8. května měli Němci složit zbraně, což se ve většině případů skutečně stalo. Ale ne všude to bylo tak jednoduché, což jsme zažili i u nás, protože naše území stále v tu dobu nebylo z části osvobozeno. Takže i přes volný den si na chvíli vzpomeňte na minulé časy, protože tento den by měl připomínat konec jedné z nejhorších kapitol historie a jako den uctění památky desítek milionů obětí.
2: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj trápí sucho. Hejtman vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Venkovní bazén Zlínských lázní prochází největší opravou za 40 let a Baťovo město je nejbezpečnější v Česku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Zlínského kraje. Až do odvolání platí, že lidé nesmějí ve volné přírodě rozdělávat ohně, odpalovat pyrotechniku či jinak riskovat, že založí požár. Vyhlášení zároveň umožňuje příslušným orgánům státní správy lesů dočasně omezit nebo zcela vyloučit vstup do lesů. Omezení se týká i lesních dělníků, firem, které v lesích pracují, či správců lesů. Hejtman je vyzval, aby udržovali lesní cesty volné pro případ zásahu. Starosty obcí zase požádal, aby zkontrolovali požární nádrže a zajistili jejich naplněnost. Od začátku dubna se ve Zlínském kraji řešilo již 45 požárů ve volné přírodě.
0: Zlínsko.
1: Venkovní bazén Zlínských lázní je v současnosti bez vody i bez plavců. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah výměnou keramického obkladu za bazénovou fólii. 25-metrová vana dostane také nové odrazové můstky i vstupy do vody. Pro venkovní bazén jde o největší rekonstrukci od jejího otevření v roce 1985. Stavební práce začaly v dubnu a mají být hotové do 90 dnů. Lázně však věří, že se podaří rekonstrukci dokončit dříve. Lidé by si tak v novém bazénu měli zaplavat už v červenci.
0: Zlínsko.
1: Nejnovější statistiky kriminality Policie České republiky a projekt Obce v datech dlouhodobě označují město Zlín za nejbezpečnější statutární město v Česku. Potvrzují to kombinace velmi nízké kriminality, vysoké objasněnosti a stabilní sociální prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že Zlín dosahuje nejnižšího indexu kriminality ze všech sledovaných statutárních měst, což je přibližně 105 trestných činů na 10 000 obyvatel. A zároveň v nadprůměrné objasněnosti na úrovni 62%, což převyšuje celorepublikový průměr pohybující se kolem 56%. Bezpečnostní index města je tak odhadován na velmi vysokých 9 z 10 bodů. Kriminalita je zde navíc převážně drobného majetkového charakteru, bez výraznějšího zastoupení závažné násilné či drogové trestné činnosti. Pozitivní trend potvrzuje i celkový vývoj v České republice, kde kriminalita v ulicích meziročně klesá, zatímco roste význam kyberkriminality. Zlín však i v tomto kontextu vykazuje vysokou míru bezpečí a důvěry obyvatel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zástupci všech dotčených obcí Lukoveček, Horní Lapač, Martinice, Přílepy, Racková, Rusava, Žeranovice a města Fryšták se v pátek 24. dubna sešli v Lukovečku na dalším ze společných jednání k návrhu akcelerační oblasti AOV 109 Lukoveček. Tato lokalita byla zveřejněna v rámci návrhu změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, ke kterému budou dotčené obce uplatňovat svá stanoviska a připomínky v probíhajícím projednání. Na setkání byl dohodnut další koordinovaný postup vůči připravovanému návrhu a navazující společné kroky v rámci připomínkového procesu s cílem vyřadit tuto zónu. Obce budou i nadále postupovat společně a koordinovaně při obraně svého území, práv místních samospráv a zejména důrazně požadovat respektování jejich územních plánů.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti pro vás připravilo rádio Kroměříž. Seznamte se s královnou jeskyní. Před rokem 1818 mohli návštěvníci navštívit 300 metrů jeskyně. Dnes je možné navštívit více než 5 kilometrů fascinujících jeskyních komor, chodeb a úchvatných sídí. Návštěva postojnické jeskyně začíná u jeskyní železnice. Vlak nejprve projíždí umělým tunelem. Následuje gotická hala, bohatě zdobené stalaktity a stalagmity. Zatímco si prohlížíte přírodní sochy, vlak vás přivede dál ještě o 2 kilometry do jeskyně na Velkou horu. Tam vystoupíte a pokračujete dál pěšky. Stezka vede kolem Velké hory přes ruský most do krásných jeskyní, přes špagety, bílou a červenou síň, až dále k zářivému průchodu, kde stojí nejslavnější stalagmit a symbol postojnické jeskyně Brilliant. Tuto jeskyni najdeme ve Slovinsku.
0: Svět zajímavostí denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Baťův kanál se prodloužil až do Hodonína. Novou komorou proplula první loď. A bývalé občerstvení na štěrkovišti v Otrokovicích se bourá. Místo čeká velká proměna.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Baťově kanále začala nová éra plavby. Díky otevření plavební komory Rohatec v Sudoměřice se splavná trasa prodloužila na 60 kilometrů a lodě nově doplují až do Hodonína. Už letos by ji mohlo využít více než 100 000 lidí. Příprava projektu trvala téměř čtvrt století. Samotná výstavba začala v roce 2023. Komora překonává výškový rozdíl 2,7 metru mezi jezem v Sudoměřicích a hladinou řeky Moravy. Součástí projektu byla i rekonstrukce sudoměřického jezu ze 30. let minulého století. Ten nyní pomáhá udržovat stabilní hladinu vody až po Petrov. Zároveň došlo k úpravě zhruba 800 metrů dlouhého úseku říčky Radiovky, která tvoří hranici mezi Českem a Slovenskem. Koryto bylo prohloubeno a rozšířeno na 6 metrů, aby bylo plně splavné. Rozvoj Baťova kanálu tím ale nekončí. V plánu jsou další projekty, které mají zvýšit jeho atraktivitu i využití.
0: Zlínsko.
1: Dlouhodobě nevyhovující technický stav budovy objektu bývalého občerstvení v rekreační oblasti Štěrkoviště v Otrokovicích je důvodem jeho aktuálně probíhající demolice. Objekt byl v posledních letech využíván pouze omezeně. Kvůli jeho stavu byl provoz postupně redukován a místo klasické restaurace fungoval spíše jako výdejní okénko s venkovním posezením. Po posouzení technického stavu i možnosti rekonstrukce rozhodla rada města o jeho odstranění. Záměrem města není ponechat místo bez využití. Již nyní se připravuje studie, která navrhne novou podobu lokality. V budoucnu by zde mělo vzniknout moderní občerstvení s příjemným posezením u vody a otevřenějším prostorem pro návštěvníky. Realizace nového zázemí se předpokládá v roce 2028.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: 20 let po ikonických rolích se Meryl Streepová, Annie Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vracejí jako Miranda, Andy, Emily a Nigel do světa vysoké módy. Ve snímku Ďábel nosí Pradu 2, který se mezitím zásadně proměnil. Miranda Priestly stále stojí v čele prestižního magazínu Runway. Tentokrát však čelí tlaku digitální éry a poměrně celého odvětví. Andy Šáchová si vybudovala vlastní kariéru mimo magazín Runway, ale nečekané okolnosti ji znovu přivedou zpět do prostředí, ve kterém kdysi začínala svoji kariéru. Emily a Nigel se mezitím pohybují na vrcholu módního průmyslu, kde ambice a loajalita čelí novým překážkám a konfliktům. Na pozadí pulzujícího New York City se rozehrává příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutí ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dřív. Takže co si budeme, druhý díl Ďábel nosí Pradu je spíše pro fanoušky a pro pořádnou vlnu nostalgie. Ale i tak jde o snímek, který je na vysoké úrovni. A to nejen díky módě. Zajděte na něj do kina a vraťte se do světa módy.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Flory a jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
3: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Moderní dřevěná stavba začne vznikat v centru Valašských Klobouk na místě, kde dosud ležely ruiny nedostavěné Matyášovy dřevěnice. Na letošek je podle starosty Josefa Bělašky naplánovaná hrubá stavba. V příštím roce má být projekt dokončen. Starosta Klobouk uvedl, že je možné, že pro část veřejnosti bude tento projekt zpočátku vnímán jako kontroverzní. Podle něj nelze však zůstávat pouze v minulosti. Jejich město potřebuje architekturu 21. století, která přirozeně doplní jeho historický charakter. Nová dřevěnice má podle něj stylem odkazovat na místní historii a tradiční architekturu, zároveň ale ponese moderní výraz.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service, už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes 8. května si připomínáme jednu velkou událost světových dějin, a to konec druhé světové války, která trvala dlouhých 6 let. Na jaře roku 1945 už bylo o osudu Třetí říše rozhodnuto. Po sebevraždě Adolfa Hitlera 30. dubna 1945 a pádu Berlína do rukou Rudé armády 2. května 1945 se německé velení ocitlo v bezvýchodné situaci. První dokument o bezpodmínečné kapitulaci byl podepsán již 7. května v Remeši, v hlavním stanu spojeneckých vojsk. Ale pro obyvatele českých zemí měl konec války velmi specifickou příchuť. Zatímco v Remeši se již podepisoval mír, v ulicích Prahy vrcholilo pražské povstání, které vypuklo 5. května. Ačkoliv kapitulace byla podepsána 8. května, poslední výstřely v Čechách padly až v následujících dnech. Oficiálně byla Praha osvobozená Rudou armádou 9. května ráno, ovšem faktické boje v okolí Příbrami trvaly až do noci z 11. na 12. května, což z českého území dělá jedno z posledních bojišť evropské války. A i když v Evropě nastal 8. května klid zbraní, druhá světová válka jako celek skončila až 2. září 1945 podpisem kapitulace Japonska. Dnes si 8. květen připomínáme nejen jako vojenské vítězství, ale především jako den uctění památky desítek milionů obětí, vojáků, civilistů i obětí holokaustu.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
4: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj trápí sucho. Hejtman vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Venkovní bazén Zlínských lázní prochází největší opravou za 40 let a Baťovo město je nejbezpečnější v Česku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Zlínského kraje. Až do odvolání platí, že lidé nesmějí ve volné přírodě rozdělávat ohně, odpalovat pyrotechniku či jinak riskovat, že založí požár. Vyhlášení zároveň umožňuje příslušným orgánům státní správy lesů dočasně omezit nebo zcela vyloučit vstup do lesů. Omezení se týká i lesních dělníků, firem, které v lesích pracují, či správců lesů. Hejtman je vyzval, aby udržovali lesní cesty volné pro případ zásahu. Starosty obcí zase požádal, aby zkontrolovali požární nádrže a zajistili jejich naplněnost. Od začátku dubna se ve Zlínském kraji řešilo již 45 požárů ve volné přírodě.
0: Zlínsko.
1: Venkovní bazén Zlínských lázních je v současnosti bez vody i bez plavců. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodly pro zásadnější zásah výměnou keramického obkladu za bazénovou fólii. 25-metrová vana dostane také nové odrazové můstky i vstupy do vody. Pro venkovní bazén jde o největší rekonstrukci od jejího otevření v roce 1985. Stavební práce začaly v dubnu a mají být hotové do 90 dnů. Lázně však věří, že se podaří rekonstrukci dokončit dříve. Lidé by si tak v novém bazénu měli zaplavat už v červenci.
0: Zlínsko.
1: Nejnovější statistiky kriminality Policie České republiky a projekt Obce v datech dlouhodobě označují město Zlín za nejbezpečnější statutární město v Česku. Potvrzují to kombinace velmi nízké kriminality, vysoké objasněnosti a stabilní sociální prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že Zlín dosahuje nejnižšího indexu kriminality ze všech sledovaných statutárních měst, což je přibližně 105 trestných činů na 10 000 obyvatel. A zároveň v nadprůměrné objasněnosti na úrovni 62%, což převyšuje celorepublikový průměr pohybující se kolem 56%. Bezpečnostní index města je tak odhadován na velmi vysokých 9 z 10 bodů. Kriminalita je zde navíc převážně drobného majetkového charakteru, bez výraznějšího zastoupení závažné násilné či drogové trestné činnosti. Pozitivní trend potvrzuje i celkový vývoj v České republice, kde kriminalita v ulicích meziročně klesá, zatímco roste význam kyberkriminality. Zlín však i v tomto kontextu vykazuje vysokou míru bezpečí a důvěry obyvatel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Do mateřských škol, jejíž zřizovatelem je město Kroměříž, přihlásili letos rodiče celkem 325 nových dětí. Mateřinky jich pro školní rok 2026 až 2027 prozatím zapsali 270. Počty přijatých i uchazečů o přijetí se budou ještě do začátku září měnit. Děti uváděné jako nepřijaté jsou většinou mladší 3 let. Prozatím dostali přednost děti 3leté a starší a děti s bydlištěm v Kroměříži a jejich místních částech. Někteří rodiče zapsali děti do 2 a více předškolních zařízení, což rovněž zkresluje konečná čísla. V loňském roce podalo přihlášky do předškolních zařízení celkem 331 rodičů. Přijato bylo 295 nových dětí, stejně jako v roce 2024. Město Kroměříž je zřizovatelem 8 mateřských škol s celkem 13 pracovišti.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 8. května, kdy v tento den roku 1850 Karel Havlíček Borovský začal v Kutné Hoře vydávat časopis Slovan. Roku 1886 v Atlantě uvedl lékárník John Pemberton do prodeje šumivý lék proti kocovině Coca-Colu. V roce 1912 v kalifornském Hollywoodu bylo založeno filmové studio Paramount Pictures. V tento den roku 1945 Karel Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz k bezpodmínečné kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Roku 1953 byl na Strahově otevřen památník národního písemnictví. V roce 1978 se uskutečnil první výstup na Mount Everest bez doplňkového kyslíku. Roku 2008 bylo metro v Praze prodlouženo o 4,6 km a 3 stanice na trase C. Metro nekončí na Ládví, ale pokračuje na Střížkov, Prosek až do Letňan. A v tento den roku 2025 byl zvolen papež Lev XIV. 8. května se narodili britský přírodovědec a moderátor David Attenborough, americký básník Gary Snyder, nizozemský hudebník a zakladatel kapely Van Halen Alex Van Halen, herečka Jana Boušková, herec Otakar Brousek mladší nebo modelka a moderátorka Iva Kubelková. To byly události 8. května a já doufám, že ten váš 8. květen proběhne podle vašich představ.
0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Flory a jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Baťův kanál se prodloužil až do Hodonína. Novou komorou proplula první loď. A bývalé občerstvení na štěrkovišti v Otrokovicích se bourá. Místo čeká velká proměna.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Baťově kanále začala nová éra plavby. Díky otevření plavební komory Rohatec Sudoměřice se splavná trasa prodloužila na 60 kilometrů a lodě nově doplují až do Hodonína. Už letos by ji mohlo využít více než 100 000 lidí. Příprava projektu trvala téměř čtvrt století. Samotná výstavba začala v roce 2023. Komora překonává výškový rozdíl 2,7 metru mezi jezem v Sudoměřicích a hladinou řeky Moravy. Součástí projektu byla i rekonstrukce sudoměřického jezu ze 30. let minulého století. Ten nyní pomáhá udržovat stabilní hladinu vody až po Petrov. Zároveň došlo k úpravě zhruba 800 metrů dlouhého úseku říčky Radiovky, která tvoří hranici mezi Českem a Slovenskem. Koryto bylo prohloubeno a rozšířeno na 6 metrů, aby bylo plně splavné. Rozvoj Baťova kanálu tím ale nekončí. V plánu jsou další projekty, které mají zvýšit jeho atraktivitu i využití.
0: Zlínsko.
1: Dlouhodobě nevyhovující technický stav budovy objektu bývalého občerstvení v rekreační oblasti Štěrkoviště v Otrokovicích je důvodem jeho aktuálně probíhající demolice. Objekt byl v posledních letech využíván pouze omezeně. Kvůli jeho stavu byl provoz postupně redukován a místo klasické restaurace fungoval spíše jako výdejní okénko s venkovním posezením. Po posouzení technického stavu i možnosti rekonstrukce rozhodla rada města o jeho odstranění. Záměrem města není ponechat místo bez využití. Již nyní se připravuje studie, která navrhne novou podobu lokality. V budoucnu by zde mělo vzniknout moderní občerstvení s příjemným posezením u vody a otevřenějším prostorem pro návštěvníky. Realizace nového zázemí se předpokládá v roce 2028.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hezký sváteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme pátek 8. května. Dnes je den vítězství nad nacismem, kterým si připomínáme konec druhé světové války. Z historického pohledu se za konec války považuje právě kapitulace německých vojsk, která právě přišla v platnost 8. května 1945. Do půlnoci 8. května měli Němci složit zbraně, což se ve většině případů skutečně stalo. Ale ne všude to bylo tak jednoduché, což jsme zažili i u nás, protože naše území stále v tu dobu nebylo z části osvobozeno. Takže i přes volný den si na chvíli vzpomeňte na minulé časy, protože tento den by měl připomínat konec jedné z nejhorších kapitol historie a jako den uctění památky desítek milionů obětí.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj trápí sucho. Hejtman vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Venkovní bazén Zlínských lázní prochází největší opravou za 40 let a Baťovo město je nejbezpečnější v Česku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Zlínského kraje. Až do odvolání platí, že lidé nesmějí ve volné přírodě rozdělávat ohně, odpalovat pyrotechniku či jinak riskovat, že založí požár. Vyhlášení zároveň umožňuje příslušným orgánům státní správy lesů dočasně omezit nebo zcela vyloučit vstup do lesů. Omezení se týká i lesních dělníků, firem, které v lesích pracují, či správců lesů. Hejtman je vyzval, aby udržovali lesní cesty volné pro případ zásahu. Starosty obcí zase požádal, aby zkontrolovali požární nádrže a zajistili jejich naplněnost. Od začátku dubna se ve Zlínském kraji řešilo již 45 požárů ve volné přírodě.
0: Zlínsko.
1: Venkovní bazén Zlínských lázní je v současnosti bez vody i bez plavců. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah výměnou keramického obkladu za bazénovou fólii. 25-metrová vana dostane také nové odrazové můstky i vstupy do vody. Pro venkovní bazén jde o největší rekonstrukci od jejího otevření v roce 1985. Stavební práce začaly v dubnu a mají být hotové do 90 dnů. Lázně však věří, že se podaří rekonstrukci dokončit dříve. Lidé by si tak v novém bazénu měli zaplavat už v červenci.
0: Zlínsko.
1: Nejnovější statistiky kriminality Policie České republiky a projekt Obce v datech dlouhodobě označují město Zlín za nejbezpečnější statutární město v Česku. Potvrzují to kombinace velmi nízké kriminality, vysoké objasněnosti a stabilní sociální prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že Zlín dosahuje nejnižšího indexu kriminality ze všech sledovaných statutárních měst, což je přibližně 105 trestných činů na 10 000 obyvatel. A zároveň v nadprůměrné objasněnosti na úrovni 62%, což převyšuje celorepublikový průměr pohybující se kolem 56%. Bezpečnostní index města je tak odhadován na velmi vysokých 9 z 10 bodů. Kriminalita je zde navíc převážně drobného majetkového charakteru, bez výraznějšího zastoupení závažné násilné či drogové trestné činnosti. Pozitivní trend potvrzuje i celkový vývoj v České republice, kde kriminalita v ulicích meziročně klesá, zatímco roste význam kyberkriminality. Zlín však i v tomto kontextu vykazuje vysokou míru bezpečí a důvěry obyvatel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti pro vás připravilo rádio Kroměříž. Seznamte se s královnou jeskyní. Před rokem 1818 mohli návštěvníci navštívit 300 metrů jeskyně. Dnes je možné navštívit více než 5 kilometrů fascinujících jeskyních komor, chodeb a úchvatných síní. Návštěva postojnické jeskyně začíná u jeskynní železnice. Vlak nejprve projíždí umělým tunelem. Následuje gotická hala, bohatě zdobené stalaktity a stalagmity. Zatímco si prohlížíte přírodní sochy, vlak vás přivede dál ještě o 2 kilometry do jeskyně na Velkou horu. Tam vystoupíte a pokračujete dál pěšky. Stezka vede kolem Velké hory přes ruský most do krásných jeskyní, přes špagety, bílou a červenou síň, až dále k zářivému průchodu, kde stojí nejslavnější stalagmit a symbol postojnické jeskyně Brilliant. Tuto jeskyni najdeme ve Slovinsku.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
5: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
6: Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zástupci všech dotčených obcí Lukoveček, Horní Lapač, Martinice, Přílepy, Racková, Rusava, Žeranovice a města Fryšták se v pátek 24. dubna sešli v Lukovečku na dalším ze společných jednání k návrhu akcelerační oblasti AOV 109 Lukoveček. Tato lokalita byla zveřejněna v rámci návrhu změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, ke kterému budou dotčené obce uplatňovat svá stanoviska a připomínky v probíhajícím projednání. Na setkání byl dohodnut další koordinovaný postup vůči připravovanému návrhu a navazující společné kroky v rámci připomínkového procesu s cílem vyřadit tuto zónu. Obce budou i nadále postupovat společně a koordinovaně při obraně svého území, práv místních samospráv a zejména důrazně požadovat respektování jejich územních plánů.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Baťův kanál se prodloužil až do Hodonína. Novou komorou proplula první loď. A bývalé občerstvení na štěrkovišti v Otrokovicích se bourá. Místo čeká velká proměna.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Baťově kanále začala nová éra plavby. Díky otevření plavební komory Rohatec Sudoměřice se splavná trasa prodloužila na 60 kilometrů a lodě nově doplují až do Hodonína. Už letos by ji mohlo využít více než 100 000 lidí. Příprava projektu trvala téměř čtvrt století. Samotná výstavba začala v roce 2023. Komora překonává výškový rozdíl 2,7 metru mezi jezem v Sudoměřicích a hladinou řeky Moravy. Součástí projektu byla i rekonstrukce sudoměřického jezu ze 30. let minulého století. Ten nyní pomáhá udržovat stabilní hladinu vody až po Petrov. Zároveň došlo k úpravě zhruba 800 metrů dlouhého úseku říčky Radiovky, která tvoří hranici mezi Českem a Slovenskem. Koryto bylo prohloubeno a rozšířeno na 6 metrů, aby bylo plně splavné. Rozvoj Baťova kanálu tím ale nekončí. V plánu jsou další projekty, které mají zvýšit jeho atraktivitu i využití.
0: Zlínsko.
1: Dlouhodobě nevyhovující technický stav budovy objektu bývalého občerstvení v rekreační oblasti Štěrkoviště v Otrokovicích je důvodem jeho aktuálně probíhající demolice. Objekt byl v posledních letech využíván pouze omezeně. Kvůli jeho stavu byl provoz postupně redukován a místo klasické restaurace fungoval spíše jako výdejní okénko s venkovním posezením. Po posouzení technického stavu i možnosti rekonstrukce rozhodla rada města o jeho odstranění. Záměrem města není ponechat místo bez využití. Již nyní se připravuje studie, která navrhne novou podobu lokality. V budoucnu by zde mělo vzniknout moderní občerstvení s příjemným posezením u vody a otevřenějším prostorem pro návštěvníky. Realizace nového zázemí se předpokládá v roce 2028.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes 8. května si připomínáme jednu velkou událost světových dějin, a to konec druhé světové války, která trvala dlouhých 6 let. Na jaře roku 1945 už bylo o osudu Třetí říše rozhodnuto. Po sebevraždě Adolfa Hitlera 30. dubna 1945 a pádu Berlína do rukou Rudé armády 2. května 1945 se německé velení ocitlo v bezvýchodné situaci. První dokument o bezpodmínečné kapitulaci byl podepsán již 7. května v Remeši, v hlavním stanu spojeneckých vojsk. Ale pro obyvatele českých zemí měl konec války velmi specifickou příchuť. Zatímco v Remeši se již podepisoval mír, v ulicích Prahy vrcholilo pražské povstání, které vypuklo 5. května. Ačkoliv kapitulace byla podepsána 8. května, poslední výstřely v Čechách padly až v následujících dnech. Oficiálně byla Praha osvobozená Rudou armádou 9. května ráno, ovšem faktické boje v okolí Příbrami trvaly až do noci z 11. na 12. května, což z českého území dělá jedno z posledních bojišť evropské války. A i když v Evropě nastal 8. května klid zbraní, druhá světová válka jako celek skončila až 2. září 1945 podpisem kapitulace Japonska. Dnes si 8. květen připomínáme nejen jako vojenské vítězství, ale především jako den uctění památky desítek milionů obětí, vojáků, civilistů i obětí holokaustu.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Moderní dřevěná stavba začne vznikat v centru Valašských Klobouk na místě, kde dosud ležely ruiny nedostavěné Matyášovy dřevěnice. Na letošek je podle starosty Josefa Bělašky naplánovaná hrubá stavba. V příštím roce má být projekt dokončen. Starosta Klobouk uvedl, že je možné, že pro část veřejnosti bude tento projekt zpočátku vnímán jako kontroverzní. Podle něj nelze však zůstávat pouze v minulosti. Jejich město potřebuje architekturu 21. století, která přirozeně doplní jeho historický charakter. Nová dřevěnice má podle něj stylem odkazovat na místní historii a tradiční architekturu, zároveň ale ponese moderní výraz.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 8. května, kdy v tento den roku 1850 Karel Havlíček Borovský začal v Kutné Hoře vydávat časopis Slovan. Roku 1886 v Atlantě uvedl lékárník John Pemberton do prodeje šumivý lék proti kocovině Coca-Colu. V roce 1912 v kalifornském Hollywoodu bylo založeno filmové studio Paramount Pictures. V tento den roku 1945 Karel Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz k bezpodmínečné kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Roku 1953 byl na Strahově otevřen památník národního písemnictví. V roce 1978 se uskutečnil první výstup na Mount Everest bez doplňkového kyslíku. Roku 2008 bylo metro v Praze prodlouženo o 4,6 km a 3 stanice na trase C. Metro nekončí na Ládví, ale pokračuje na Střížkov, Prosek až do Letňan. A v tento den roku 2025 byl zvolen papež Lev XIV. 8. května se narodili britský přírodovědec a moderátor David Attenborough, americký básník Gary Snyder, nizozemský hudebník a zakladatel kapely Van Halen Alex Van Halen, herečka Jana Boušková, herec Otakar Brousek mladší nebo modelka a moderátorka Iva Kubelková. To byly události 8. května a já doufám, že ten váš 8. květen proběhne podle vašich představ.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinaři-blatnice.cz. Těšíme se na vás.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Infoexpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj trápí sucho. Hejtman vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Venkovní bazén Zlínských lázní prochází největší opravou za 40 let a Baťovo město je nejbezpečnější v Česku.
0: Infoexpress Rádia Kroměříž.
1: Období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Zlínského kraje. Až do odvolání platí, že lidé nesmějí ve volné přírodě rozdělávat ohně, odpalovat pyrotechniku či jinak riskovat, že založí požár. Vyhlášení zároveň umožňuje příslušným orgánům státní správy lesů dočasně omezit nebo zcela vyloučit vstup do lesů. Omezení se týká i lesních dělníků, firem, které v lesích pracují, či správců lesů. Hejtman je vyzval, aby udržovali lesní cesty volné pro případ zásahu. Starosty obcí zase požádal, aby zkontrolovali požární nádrže a zajistili jejich naplněnost. Od začátku dubna se ve Zlínském kraji řešilo již 45 požárů ve volné přírodě.
0: Zlínsko.
1: Venkovní bazén Zlínských lázní je v současnosti bez vody i bez plavců. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah výměnou keramického obkladu za bazénovou folii. 25-metrová vana dostane také nové odrazové můstky i vstupy do vody. Pro venkovní bazén jde o největší rekonstrukci od jejího otevření v roce 1985. Stavební práce začaly v dubnu a mají být hotové do 90 dnů. Lázně však věří, že se podaří rekonstrukci dokončit dříve. Lidé by si tak v novém bazénu měli zaplavat už v červenci.
0: Zlínsko.
1: Nejnovější statistiky kriminality Policie České republiky a projekt Obce v datech dlouhodobě označují město Zlín za nejbezpečnější statutární město v Česku. Potvrzují to kombinace velmi nízké kriminality, vysoké objasněnosti a stabilní sociální prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že Zlín dosahuje nejnižšího indexu kriminality ze všech sledovaných statutárních měst, což je přibližně 105 trestných činů na 10 000 obyvatel. A zároveň nadprůměrné objasněnosti na úrovni 62%, což převyšuje celorepublikový průměr pohybující se kolem 56%. Bezpečnostní index města je tak odhadován na velmi vysokých 9 z 10 bodů. Kriminalita je zde navíc převážně drobného majetkového charakteru, bez výraznějšího zastoupení závažné násilné či drogové trestné činnosti. Pozitivní trend potvrzuje i celkový vývoj v České republice, kde kriminalita v ulicích meziročně klesá, zatímco roste význam kyberkriminality. Zlín však i v tomto kontextu vykazuje vysokou míru bezpečí a důvěry obyvatel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: 20 let po ikonických rolích se Meryl Streepová, Annie Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vracejí jako Miranda, Andy, Emily a Nigel do světa vysoké módy. Ve snímku Ďábel nosí Pradu 2, který se mezitím zásadně proměnil. Miranda Priestly stále stojí v čele prestižního magazínu Runway. Tentokrát však čelí tlaku digitální éry a poměrně celého odvětví. Andy Šáchová si vybudovala vlastní kariéru mimo magazín Runway, ale nečekané okolnosti ji znovu přivedou zpět do prostředí, ve kterém kdysi začínala svoji kariéru. Emily a Nigel se mezitím pohybují na vrcholu módního průmyslu, kde ambice a loajalita čelí novým překážkám a konfliktům. Na pozadí pulzujícího New York City se rozehrává příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutí ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dřív. Takže co si budeme, druhý díl Ďábel nosí Pradu je spíše pro fanoušky a pro pořádnou vlnu nostalgie. Ale i tak jde o snímek, který je na vysoké úrovni. A to nejen díky módě. Zajděte na něj do kina a vraťte se do světa módy.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Do mateřských škol, jejíž zřizovatelem je město Kroměříž, přihlásili letos rodiče celkem 325 nových dětí. Mateřinky jich pro školní rok 2026 až 2027 prozatím zapsali 270. Počty přijatých i uchazečů o přijetí se budou ještě do začátku září měnit. Děti uváděné jako nepřijaté jsou většinou mladší 3 let. Prozatím dostali přednost děti 3leté a starší a děti s bydlištěm v Kroměříži a jejich místních částech. Někteří rodiče zapsali děti do 2 a více předškolních zařízení, což rovněž zkresluje konečná čísla. V loňském roce podalo přihlášky do předškolních zařízení celkem 331 rodičů. Přijato bylo 295 nových dětí, stejně jako v roce 2024. Město Kroměříž je zřizovatelem 8 mateřských škol s celkem 13 pracovišti.
2: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
0: www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Baťův kanál se prodloužil až do Hodonína. Novou komorou proplula první loď. A bývalé občerstvení na štěrkovišti v Otrokovicích se bourá. Místo čeká velká proměna.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Baťově kanále začala nová éra plavby. Díky otevření plavební komory Rohatec Sudoměřice se splavná trasa prodloužila na 60 kilometrů a lodě nově doplují až do Hodonína. Už letos by ji mohlo využít více než 100 000 lidí. Příprava projektu trvala téměř čtvrt století. Samotná výstavba začala v roce 2023. Komora překonává výškový rozdíl 2,7 metru mezi jezem v Sudoměřicích a hladinou řeky Moravy. Součástí projektu byla i rekonstrukce sudoměřického jezu ze 30. let minulého století. Ten nyní pomáhá udržovat stabilní hladinu vody až po Petrov. Zároveň došlo k úpravě zhruba 800 metrů dlouhého úseku říčky Radějovky, která tvoří hranici mezi Českem a Slovenskem. Koryto bylo prohloubeno a rozšířeno na 6 metrů, aby bylo plně splavné. Rozvoj Baťova kanálu tím ale nekončí. V plánu jsou další projekty, které mají zvýšit jeho atraktivitu i využití.
0: Zlínsko.
1: Dlouhodobě nevyhovující technický stav budovy objektu bývalého občerstvení v rekreační oblasti Štěrkoviště v Otrokovicích je důvodem jeho aktuálně probíhající demolice. Objekt byl v posledních letech využíván pouze omezeně. Kvůli jeho stavu byl provoz postupně redukován a místo klasické restaurace fungoval spíše jako výdejní okénko s venkovním posezením. Po posouzení technického stavu i možnosti rekonstrukce rozhodla rada města o jeho odstranění. Záměrem města není ponechat místo bez využití. Již nyní se připravuje studie, která navrhne novou podobu lokality. V budoucnu by zde mělo vzniknout moderní občerstvení s příjemným posezením u vody a otevřenějším prostorem pro návštěvníky. Realizace nového zázemí se předpokládá v roce 2028.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat,
0: budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat,
1: a po očku sledovat,
0: je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: Jsme si blíž i na Facebooku facebook.com/radiokroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti pro vás připravilo rádio Kroměříž. Seznamte se s královnou jeskyní. Před rokem 1818 mohli návštěvníci navštívit 300 metrů jeskyně. Dnes je možné navštívit více než 5 kilometrů fascinujících jeskyních komor, chodeb a úchvatných síní. Návštěva postojnické jeskyně začíná u jeskyní železnice. Vlak nejprve projíždí umělým tunelem. Následuje gotická hala, bohatě zdobené stalaktity a stalagmity. Zatímco si prohlížíte přírodní sochy, vlak vás přivede dál ještě o 2 kilometry do jeskyně na Velkou horu. Tam vystoupíte a pokračujete dál pěšky. Stezka vede kolem Velké hory přes ruský most do krásných jeskyní, přes špagety, bílou a červenou síň. Až dále k zářivému průchodu, kde stojí nejslavnější stalagmit a symbol postojnické jeskyně Brilliant. Tuto jeskyni najdeme ve Slovinsku.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj trápí sucho. Hejtman vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Venkovní bazén Zlínských lázní prochází největší opravou za 40 let a Baťovo město je nejbezpečnější v Česku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Zlínského kraje. Až do odvolání platí, že lidé nesmějí ve volné přírodě rozdělávat ohně, odpalovat pyrotechniku či jinak riskovat, že založí požár. Vyhlášení zároveň umožňuje příslušným orgánům státní správy lesů dočasně omezit nebo zcela vyloučit vstup do lesů. Omezení se týká i lesních dělníků, firem, které v lesích pracují, či správců lesů. Hejtman je vyzval, aby udržovali lesní cesty volné pro případ zásahu. Starosty obcí zase požádal, aby zkontrolovali požární nádrže a zajistili jejich naplněnost. Od začátku dubna se ve Zlínském kraji řešilo již 45 požárů ve volné přírodě.
0: Zlínsko.
1: Venkovní bazén Zlínských lázní je v současnosti bez vody i bez plavců. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah výměnou keramického obkladu za bazénovou folii. 25-metrová vana dostane také nové odrazové můstky i vstupy do vody. Pro venkovní bazén jde o největší rekonstrukci od jejího otevření v roce 1985. Stavební práce začaly v dubnu a mají být hotové do 90 dnů. Lázně však věří, že se podaří rekonstrukci dokončit dříve. Lidé by si tak v novém bazénu měli zaplavat už v červenci.
0: Zlínsko.
1: Nejnovější statistiky kriminality Policie České republiky a projekt Obce v datech dlouhodobě označují město Zlín za nejbezpečnější statutární město v Česku. Potvrzují to kombinace velmi nízké kriminality, vysoké objasněnosti a stabilní sociální prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že Zlín dosahuje nejnižšího indexu kriminality ze všech sledovaných statutárních měst, což je přibližně 105 trestných činů na 10 000 obyvatel. A zároveň nadprůměrné objasněnosti na úrovni 62%, což převyšuje celorepublikový průměr pohybující se kolem 56%. Bezpečnostní index města je tak odhadován na velmi vysokých 9 z 10 bodů. Kriminalita je zde navíc převážně drobného majetkového charakteru, bez výraznějšího zastoupení závažné násilné či drogové trestné činnosti. Pozitivní trend potvrzuje i celkový vývoj v České republice, kde kriminalita v ulicích meziročně klesá, zatímco roste význam kyberkriminality. Zlín však i v tomto kontextu vykazuje vysokou míru bezpečí a důvěry obyvatel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dnes 8. května si připomínáme jednu velkou událost světových dějin, a to konec druhé světové války, která trvala dlouhých 6 let. Na jaře roku 1945 už bylo o osudu Třetí říše rozhodnuto. Po sebevraždě Adolfa Hitlera 30. dubna 1945 a pádu Berlína do rukou Rudé armády 2. května 1945 se německé velení ocitlo v bezvýchodné situaci. První dokument o bezpodmínečné kapitulaci byl podepsán již 7. května v Remeši, v hlavním stanu spojeneckých vojsk. Ale pro obyvatele českých zemí měl konec války velmi specifickou příchuť. Zatímco v Remeši se již podepisoval mír, v ulicích Prahy vrcholilo pražské povstání, které vypuklo 5. května. Ačkoliv kapitulace byla podepsána 8. května, poslední výstřely v Čechách padly až v následujících dnech. Oficiálně byla Praha osvobozená Rudou armádou 9. května ráno, ovšem faktické boje v okolí Příbrami trvaly až do noci z 11. na 12. května, což z českého území dělá jedno z posledních bojišť evropské války. A i když v Evropě nastal 8. května klid zbraní, druhá světová válka jako celek skončila až 2. září 1945 podpisem kapitulace Japonska. Dnes si 8. květen připomínáme nejen jako vojenské vítězství, ale především jako den uctění památky desítek milionů obětí, vojáků, civilistů i obětí holokaustu.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
4: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
3: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, je tady 19. hodina, čas rokového žvance začíná na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a mými dnešními hosty jsou skvělá přerovská kapela Cameron. Dnes jsou tady všichni, já už v jednom díle předešlém už dávno jsem tady měl zpěváka téhle kapely Vojtu Samka, ale teď jsou tady všichni, takže kluci, představíme se a já vás vítám v rokovém žvanci. Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj, my jsme Cameron, já jsem Vojta.
3: Ahoj, já jsem Erik.
4: Čau, já jsem Kuba.
5: Ahoj, já jsem Radek.
6: Čau a já jsem Franta.
1: Jak už jsem říkal, kluci přišli se svým novým CDčkem s názvem Ještě hořím a my si vybereme první písničku úvodní dnešní hodinky rokového žvance. Co pak to, kluci, bude?
2: Přátelé, první věc z našeho nového CDčka s názvem Ještě hořím bude Záletník, protože ten, který je všude mezi námi, dávajte se na něho bacha.

0: Dozněla nám skvělá skladba s názvem Záletník mých dnešních hostů kapely Cameron z jejich nového CDčka Ještě hořím, ale kluci, abych se vás zeptal vlastně, kde se tohle CDčko natáčelo.
1: Natáčeli jsme vlastně ve studiu u Ivoša Ledabila ze skupiny Argema v Uherském Hradišti, který vlastně samozřejmě zavítal i na náš křest. Jako kmotr CD.
0: Přednedávnem jsem tady v Rokovém Žvanci měl Jardu Macíčka, vlastně vašeho mentora, vaší kapely. S tím jsme se bavili o tom vašem novém CDčku, že vlastně tam dělal muziku Ivoš Ledabil, ale Jarda Macíček se vlastně na tom vašem CDčku teď novém podílal také, tak to bychom mohli trochu objasnit.
1: On se podílal tak, že vlastně nám to otextoval. Jo, takže vlastně Jarda nám napsal texty k té hudbě a zároveň vlastně Jarda byl na naším křtu jako kmotr s Ivošem a myslím si, že si to jako užili tak, jak my všichni.
0: My si ovšem teď spolu s posluchači Rádia Kroměříž užijeme tu další písničku, kterou jste vybrali, která to je.
2: Bude to Hříšný nápad,
3: na který právě chystáme i videoklip, to můžeme vlastně prozradit.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Máme tu další vstup a v něm bych se trochu vrátil v čase. Tady bych udělal prostor pro jednu ze starších věcí, která je pro mne aspoň tou kameroňáckou hymnou. Myslím si, že tahle skladba chytí za srdce nejednu vaši faninku, vašeho fanouška. Dostala i mne a já si myslím, že tahle skvělá bomba musí dneska zaznít v rádiu Kroměříž.
3: Ano, ano, takhle teďka přichází skladba s názvem Křídla Tebna, na které jsme udělali klip, o kterém jsme se tady bavili, už mám pocit, že to bylo minulý rok. Ten klip se natáčel ve družstvě, jak to říct, kde jsme vlastně museli všechno narvat do jedné haly, co znamená auta, motorku, světla, kapelu, všechno, co se kolem toho děje. No a moje vzpomínka na tohle ten klip při natáčení, ještě dodneska mě bolí obě lítka z toho, jak jsem furt musel couvat s tou 350-kilovou motorkou, která vlastně není to jenom o jednom záběru, že? To se dělá minimálně 30krát, furt dokola. No a tlačte v sedě 350kg motorku na zpátečku. Takže Křídla Tebna.
4: Já bych ještě řekl k tomu klipu. Vlastně byl to výborný zážitek a byla to sranda. Měli jsme vlastně, Vojta už teda řekl, že jsme měli pro nás takovou halu, kde jsme vlastně postavili nějakou tu stage, aby se to všecko krásně natočilo. Ale venku jsme postavili altán 3x3 metry zaplachtovaný. Já jsem dovezl dělo s plynem. Vytápili jsme to, protože byla tenkrát zima, jo, nebo bylo chladno. Nějaký listopad. A Kuba, myslím, doveze nějaký rau, nějaký řízky, babička, myslím, udělala nějaký řízky. Sedli jsme vlastně do toho altánu, já jsem zapl tu bombu s tím plynem. A všecko málem zhořelo, prostě takový štěstíčko, no. Takže to je takový zážitek, který si pamatuju z toho klipu.
2: No vidíš, já máme tady příběh muzikantský, který já mám teda rád, ale mně nezbývá nic víc, než popřát příjemný poslech. Cameron a Křídla Tebna.

0: Teď nám dozněla právě ta jedna z nejlepších, dle mého názoru, jedna z nejlepších skladeb kapely Cameron, mých dnešních hostů. Můj receptor dobré muziky je Husina a teď ji mám. Už mi to tady pár lidí vyčítalo, že tady mluvím furt o Husině, ale když mi stojí chlupy na rukou, tak to je dobré znamení, že ta skladba je výborná a Křídla temná je opravdu skvělá, jak pro mne, tak doufám, že i pro posluchače rádia Kroměříž. Ale já se teď zeptám toho jednoho z nejhlavnějších, Kuby, hokejisty kapely Cameron. Kdy vlastně Cameron vznikl, Kubo?
1: To jo, já bych chtěl ještě opravit bývalého hokejisty teda. Kapela Cameron vznikla v roce 2011 pro radost hrát, parta kamarádů, chtěli jsme začít dělat muziku, hrát zábavy, bavit lidi, kavrama, kabáty, olympik. A nějak postupem času se to formovalo a teďka jsme tam, kde jsme a myslím, že jdem si za svým snem, takzvaně.
0: Jak jsme to tady minule s Jardou Macíčkem probírali, tak jsme se shodli na tom, že kapela Cameron má opravdu našlápnuto a s Jardou Macíčkem vlastně vám trošku nadržujeme, když to půjde i pomůžeme, ale v každém případě udělalo hodně to, že do kapely přibyl Vojta Samek, už vyzrálý zpěvák, kterého uznává hodně muzikantů. Hodně kapel by ho chtělo zaspěvat, ale pojď nám něco říct k tomu, Vojto, ty.
2: A můj začátek v Cameronu byl malinko komplikovaný jenom kvůli tomu, že samozřejmě zpěvák tam byl to můj kamarád, nebo je do dneška. A navíc v kapele Cameron mám jakoby pouto rodiny, hrál tam vlastně s náma synovec, který tam teďka momentálně není, odešel do jiné kapely, ale ještě zůstává od mého švagra bráchy syn, který vlastně se tady tímhle sloganem proslavuje v celé naší republice. Jo, takže od mého švagra bráchy syn sedí vedle mě teďka, směje se mi, ale začátek, ano, jako bylo to lanaření jako na dlouhou trať, jako nebylo to jednoduchý v tom, že by mě oslovili a já do toho hned šel. To bylo to komplikované, trvalo to, možná se zmínil, že rok a půl.
1: To je, když jdeš ženskou na rande, prostě námluví,
2: než jsem se rozhoupal, tak to trvalo. A už to je teďka bude 8 let, Kuby?
1: To, tak teď mě překvapilo, teď jste mě nachytali, to je první, co nevím. Ne, je to 8 let.
3: Já jsem dělal srandu. Bylo teda, jak Kuba se teda podíval na mě, aby ho já opravil, protože on vždycky opravuje mě, jo?
1: Asi to tak bude, ale bylo to, pamatuju si to, jezdil jsem k Vojtovi, řešili jsme, co by se hrálo a sepisovali se písničky a pak se udělal ten krok, no. Ale říkám, to je jak balit ženskou na rande, prostě. Neskočil do postele hned prostě, no, do té kampely.
0: Ale pojďme si už pustit další pecku z téhle skvělé desky s názvem Ještě hořím, co to bude teď?
1: Karma je zdarma.
0: K tomu to vlastně ještě videoklip není, že?
1: Samozřejmě ten videoklip, je to o financích, máme teďka v plánu jeden, co jsme se bavili, ten hříšný nápad a uvidíme, jak to půjde dál. Samozřejmě bychom chtěli natočit co nejvíc klipů a ke které písnice nebude videoklip, tak bychom chtěli udělat lyric video a zveřejnit to na YouTube, ať lidi si můžou vlastně zpívat, se můžou na to dívat někde na oslavách. Takže to je naše cesta, ale říkám, dneska sehnat sponzory a ta podpora, něco máme a děkujeme za to těm sponzorům, kteří nás podpořili už na křestu nebo na tvorbě CDčka a uvidíme, co bude dál.
0: Já si myslím, že ty sponzoři ještě přijdou a pro ty teď letí písnička Karma je zdarma. Příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Je tu další vstup a mi dnešní host je kapela Cameron. Mi snad teď odpoví na otázku, protože vím, že jste měli možnost zahrát si s Protem na pódiu, tak o tom bychom mohli teď požvanit.
2: Vlastně je to pár dní zpátky, co jsme odehráli s Proteusem vlastně společný koncert v Olomouci v S-klubu. A vlastně bylo to i minulý rok. Jo, a já musím teda začít tím minulým rokem, kdy jsme vlastně přijeli, další kapla tam byla ještě Jackers, a přijeli jsme a kluci, máte na to tady 15 minut, rychle se nachystejte, jo, tam nebylo místo, takže my jsme se tam nějakým způsobem naskládali, jo, my zase nemohli ani hnout. Letos teda, jo, když jsme přijeli, tak to místo teda bylo mnohem lepší. Jo, že jsme si tam mohli aj nějakým způsobem zatancovat, jo, a bylo to taky veselější. Ale jinak to bylo krásný, krásná atmosféra, Proteus, výborný chlap, jako výborní kluci celkově, celý tým, takže lidi byli spokojení, super.
3: Tomu Protovi, tak dostali jsme se tam samozřejmě velký poděkování všem fanouškům, kteří nám poslali vlastně hlasy, bez nich bychom se tam nedostali a jak říkal Radis, spousta zážitků, spousta nových kamarádů, ať už dřívější, co tam byla kapela Jackers nebo teďka Gatecrashers. Myslím, že super a rádi bychom si to určitě zopakovali zase někdy. No. Dostali se na ty velký pódia po boku takových kapel. A nejenom soutěží, ale už třeba normálně, že by si nás někdo tak pozval.
1: Kubo, to si píš, že si vás někdo pozve, ale ono to chce svůj čas, jako ještě dozrát ty písničky, které teď máte jako čerstvé, a my si teď jednu z těch písniček pustíme, která to bude.
3: Teď si dáme píseň Ještě hořím, k muziku dělal Ivo Žledabil a otextoval Jarda Macíček.

0: Další písnička z CDčka Ještě hořím kapely Cameron, kterou si v zápěti pustíme. Tak to už jsem slyšel, trochu mě to zarazilo, jestli máte dvě písně se stejným názvem, anebo je to úplně všechno jinak.
1: Tak vlastně my jsme v Raďce vydali v roce 2024 v prosinci a co bych řekl k té písnice, tak jo, že ta píseň vlastně měla ještě jiný text a jiný název. Teďka nevím, jak se to jmenovalo.
2: Kam jdou.
1: Vlastně my jsme to měli naspívaný, už to bylo nahraný ze studia, už to bylo zmasterovaný a ještě jsme se rozhodli udělat jiný text. Oslovili jsme vlastně Jardu

0: Je tady další vstup a jak jsme se tady s mými dnešními hosty kapelou Cameron bavili, tak oni taky zkusí můj oblíbený vstup ze života muzikantského, nějaký ten příběh. Tak kluci, pojďme do toho.
1: Přednedávnem jsme jeli vlastně z koncertu a jedeme a z ničeho nic, jakkoliv mohlo být jedna hodina ráno. Jo.
2: Diskotéka za náma.
1: A z ničeho nic, diskotéka za náma, jo, že majáky, a tak my už z toho strašení, protože jezdíme dodávkou, která jako je ještě super, ale už tak jako za chvilku dojezdí a trošičku tam máme problém jakoby s kostrou, takže nám ty světla blikají jak na diskotéce, takže zkrátka, když zmáčknu brzdu, tak se rozsvítí o blinkry a na to asi ti policajti nedávno jako reagovali, tak nás zastavili, no a nějaká dechová zkouška, což samozřejmě vyšlo jako pořádku a negativní. Kluci, ti policajti byli celkem jako fajn, že se tomu jako zasmáli. Hned jsme jim strčili CDčko do ruky, jakoby uplatek, jo. A byla sranda, jako fakt jako vzpomínáme na to, byla sranda s nima, pokecali jsme. Zároveň nás vlastně ještě nutili, aby jsme si hodili žádost jakoby na policajta s tím, že je jich málo a dostanou třeba nějaký odměny za nás, takže...
2: Ale tímto všim je zdravíme a to asi to můžu říct, teďka už se nic nestane, ale vlastně máme dodávku vepředu pro tři, vzadu vlastně pro tři a my jsme vepředu seděli dva a vzadu jsme byli čtyři a tak jak se to za náma rozsvítilo ta diskotéka, tak vlastně jsme tam se hádali, kdo rychle přeskočí.
1: No takže jsem rychle přeskočil ze zadku do předku já, ani nevím, jak jsem to udělal, ale z ničeho nic.
2: S tím největším břichem, že?
3: Tak jako to
1: mikrofonu skáčete. No, ale z ničeho nic, prostě rychle jsem přeskočil dopředu, jo, takže bylo všechno v pořádku, vepředu tři, vzadu taky tři, otevřeli dveře,

0: a zeptali se, kluci, a vy nemáte pásy? A Vojta říká, a musíme?
1: Ale bylo to dobrý, jako víc takových policajtů, jo? Člověk může narazit, jak se říká, na blbce a mohlo to dopadnout, jakože třeba by se nám ty prachy hodili pak na videoklip, že? Mě to bylo dražší.
2: Ovšem, než si pustíme tu další vaši písničku pro ty hodné policajty, tak bych se teď zeptal toho služebně nejmladšího basáka Franty, jak se dostal do kapely. Byla to složitá cesta nebo ne?
3: No, tak jelikož jsme tady u tebe, tak řeknu ten příběh celý. V podstatě ono to začalo tak, že já jsem četl jednu knížku a tam byl Because the Night od Springsteena. A já jsem to tak četl a říkal jsem si, tak sakra, tady někdo to zpíval u nás, že já říkal si kabaret, Kamerun, nebo Cameron to byli. No, tak jsem si říkal Cameron, chodil jsem, jestli nikdo nezná, jako na kolejích. A najednou na další den jsem jel na zkoušku a volal mi taťka, že no prosím tě, neznáš nějaký Cameron, co tady po tobě ptali, že jestli bys tam nechtěl hrát. Říkal, aha, teď jsem si zrovna něco zpíval, tak dej mi moje číslo. Je, tak následně už to šlo, jak to lidi znají, se mi zavolali, že tam byl tady bývalý hokejista nebo hokejista. Řekl mi, že ať přijdu na zkoušku, no, tak jsem přišel a zahráli jsme si, tam jsem ještě přišel v košilce, než mě zkazili, že? Nebo v košilce, také polokošilce. Nevím, tak dopadlo to tak, jak to dopadlo.
4: Takže vždycky se prezentuje tím, že když se ho někdo zeptá, jak přišel do kapely, tak prostě řekne, prostě mi zavolali.
3: No, ale tak je to pravda, prostě mi zavolali a já jsem přišel.
2: A pravda bude i to, že si pustíme další písničku kapely Cameron, která to bude teď.
4: Noc je dlouhá.

0: V další písnice, kterou si pustíme, a textu Jardy Macíčka si mohou posluchači najít jeden z příběhů Jacka Londona a o tom bychom teď mohli požvanit.
1: Tak v podstatě celá tahle písnička je o člověku, který je jakoby zavřený někde, tak chce být volný. To je v podstatě i o té knížce, z té knížky přímo námět.
0: A můžeme požvanit ještě o tom, že k tomu je vlastně i videoklip.
2: Dobře, takže vlastně ten videoklip na naši píseň Tulák po hvězdách není náma hraný, ale je to nějak editorovaný, bych tak řekl asi. A ten hlavní účinkující, který je tam vlastně zavřený v té věznici, tak je hodně podobný našemu zpěvákovi Vojtovi. Takže jsme si prvně mysleli, že udělal nějakou takovou, že to natáčel, prakticky, abych to řekl takhle, že to natáčel, a ani jsme se o tom nedozvěděli, že nám ani neřekl, jo. Ale nakonec jsme zjistili, že to není on, že mu je fakt jenom dost podobný.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Další věc, kterou si pustíme, má své poselství a o tom už více mý dnešní hosté.
2: Takže další věc má krásný název Už v tom nejsem sám. Tahle ta věc má možná ještě jiný směr než Vrať se jako taková. Vrať se má sílu z emoční a Už v tom nejsem sám má sílu životní. Je to víceméně o životě a hlavně o našem kamarádovi, který nás bohužel opustil v minulém roce. A tahle ta věc bude vždy pro něho. I vlastně CDčko s názvem Ještě hořím.
3: Já bych ještě teda řekl k tomu CDčku vlastně, protože Vojta tady zmínil toho našeho kamaráda, který vlastně odešel. A byl to kamarád, který nás podporoval, věřil nám a trávil s náma čas vlastně na zkušebně. Byly to příjemné chvíle, pak už to bylo takový těžší s jeho zdravím a proto jsme mu vlastně udělali tady tuhle památku a tuhle písničku vlastně vždycky věnujeme mu.
4: Pecová fotka je vlastně v obalu CDčka a když se zvedne to CDčko, tak tam je prostě jeho fotka, že na památku a jak říkal jeho slovo, no, takže tak.
3: Takže pro našeho Pecika.

0: Do konce dnešního dílu s kapelou Cameron nám zbývá nějakých 10 minut, písničky mají 7 minut, tak teď v rychlovce píseň Touha.
1: Takže skladba Touha, vlastně to byla naše, asi bych řekl, první taková tvrdší věc do dneška, nebo prakticky, když to vezmu z toho alba, mám asi možná nejradši, protože je taková, hodně se s ní ztotožňuju. Co bych o ní řekl, no tak text jsme si vlastně psali sami, to jsme vymýšleli ve studiu u Ivo Šeleda byla, protože něco tam bylo, nějaká kostra, ale nějak to asi nedávalo úplně smysl. No a tak jsme to, jak se říká, už lámali až za 5 minut 12. No, já si myslím, že dobrý, jako že se to povedlo, jest to sedlo, jak se říká, na prdel. A dobrý, jako fakt za mě asi super.

0: Jako vždycky je mi to moc líto, když rokový žvanec končí a já se s hosty loučím. Dnes jsou to kapela Cameron, kteří přišli v plném počtu, vlastně celá kapela, za což vám kluci moc krát děkuji. Do rockerské žákovské knížky vám dávám jedničku s hvězdičkou, která vám vlastně právoplatně náleží, za muziku, za všechno to povídání. Kluci, moc krát děkuji.
1: Děkuji moc.
2: Děkujeme moc krát.
1: Děkuji všem posluchačům a poslouchejte Cameron a hlavně Rádio Kroměříž.
0: Ještě nám zbývá trochu času uvést tu poslední písničku na dobrou bezbolestnou noc pro všechny posluchače rockového žvance na vlnách Rádia Kroměříž.
2: Takže asi můžu to uvíct já, že jo, jestli to nikomu nebude vadit. My pracovním názvem říkáme, že to je punkovka, protože ona je sama o sobě takový punkový styl. No a co víc o tom, já nevím, Raďo třeba, nebo Vojto?
1: Všechno, co mám, je o životě, o tom, že vlastně chlap celý život uhání nebo chce ženu. Té ženě to je pořád málo. Chceme samozřejmě být s ženou na celý život, ale bohužel to nebývá pravidlem a teďka vlastně v této době to je vlastně pravidlo spíš, že nevydržíš s jednou ženou. Takže i když chlap se snaží dávat a investovat všechnu sílu, energii a čas do jedné ženy, tak je to stejně málo. Všechno, co mám.
0: Určitě je to pravda, ale teď bych ještě vzpomněl nějaký ty vaše stránky, nějakou tu reklamu, kde vás posluchači rokového žvance mohou slyšet, vidět a tak dále.
3: Poslouchat nás můžete na všech streamovacích platformách a najdete nás na www.cameron.cz. A nebo nás můžete sledovat na YouTube kanále Cameron Oficiál.
0: Kluci, ještě jednou moc krát díky a všem posluchačům na dobrou bezbolestnou noc, teda posíláme písem Všechno, co mám, naslyšenou.
1: Děkujeme ti, Lupo, a zase někdy. Ahoj!
4: Čau!
1: Čau!
2: Ahoj!
1: Ahoj!

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj trápí sucho. Hejtman vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Venkovní bazén Zlínských lázní prochází největší opravou za 40 let a Baťovo město je nejbezpečnější v Česku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Zlínského kraje. Až do odvolání platí, že lidé nesmějí ve volné přírodě rozdělávat ohně, odpalovat pyrotechniku či jinak riskovat, že založí požár. Vyhlášení zároveň umožňuje příslušným orgánům státní správy lesů dočasně omezit nebo zcela vyloučit vstup do lesů. Omezení se týká i lesních dělníků, firem, které v lesích pracují, či správců lesů. Hejtman je vyzval, aby udržovali lesní cesty volné pro případ zásahu. Starosty obcí zase požádal, aby zkontrolovali požární nádrže a zajistili jejich naplněnost. Od začátku dubna se ve Zlínském kraji řešilo již 45 požárů ve volné přírodě.
0: Zlínsko.
1: Venkovní bazén Zlínských lázní je v současnosti bez vody i bez plavců. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah výměnou keramického obkladu za bazénovou fólii. 25-metrová vana dostane také nové odrazové můstky i vstupy do vody. Pro venkovní bazén jde o největší rekonstrukci od jejího otevření v roce 1985. Stavební práce začaly v dubnu a mají být hotové do 90 dnů. Lázně však věří, že se podaří rekonstrukci dokončit dříve. Lidé by si tak v novém bazénu měli zaplavat už v červenci.
0: Zlínsko.
1: Nejnovější statistiky kriminality Policie České republiky a projekt Obce v datech dlouhodobě označují město Zlín za nejbezpečnější statutární město v Česku. Potvrzují to kombinace velmi nízké kriminality, vysoké objasněnosti a stabilní sociální prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že Zlín dosahuje nejnižšího indexu kriminality ze všech sledovaných statutárních měst, což je přibližně 105 trestných činů na 10 000 obyvatel. A zároveň nadprůměrné objasněnosti na úrovni 62%, což převyšuje celorepublikový průměr pohybující se kolem 56%. Bezpečnostní index města je tak odhadován na velmi vysokých 9 z 10 bodů. Kriminalita je zde navíc převážně drobného majetkového charakteru, bez výraznějšího zastoupení závažné násilné či drogové trestné činnosti. Pozitivní trend potvrzuje i celkový vývoj v České republice, kde kriminalita v ulicích meziročně klesá, zatímco roste význam kyberkriminality. Zlín však i v tomto kontextu vykazuje vysokou míru bezpečí a důvěry obyvatel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Dopravní situace na výpadovkách je vážná.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

a hamuší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný, ale přesto

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Jeden si řekl, že by mohl vyměnit Brie za Tvara a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Viržinka za rudý máčka a taky Kankán za kozáčka a v baretu, v kabaretu.

jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako spraku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uších.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Baťův kanál se prodloužil až do Hodonína. Novou komorou proplula první loď. A bývalé občerstvení na štěrkovišti v Otrokovicích se bourá. Místo čeká velká proměna.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na Baťově kanále začala nová éra plavby. Díky otevření plavební komory Rohatec Sudoměřice se splavná trasa prodloužila na 60 kilometrů a lodě nově doplují až do Hodonína. Už letos by ji mohlo využít více než 100 000 lidí. Příprava projektu trvala téměř čtvrt století. Samotná výstavba začala v roce 2023. Komora překonává výškový rozdíl 2,7 metru mezi jezem v Sudoměřicích a hladinou řeky Moravy. Součástí projektu byla i rekonstrukce sudoměřického jezu ze 30. let minulého století. Ten nyní pomáhá udržovat stabilní hladinu vody až po Petrov. Zároveň došlo k úpravě zhruba 800 metrů dlouhého úseku říčky Radějovky, která tvoří hranici mezi Českem a Slovenskem. Koryto bylo prohloubeno a rozšířeno na 6 metrů, aby bylo plně splavné. Rozvoj Baťova kanálu tím ale nekončí. V plánu jsou další projekty, které mají zvýšit jeho atraktivitu i využití.
0: Zlínsko.
1: Dlouhodobě nevyhovující technický stav budovy objektu bývalého občerstvení v rekreační oblasti Štěrkoviště v Otrokovicích je důvodem jeho aktuálně probíhající demolice. Objekt byl v posledních letech využíván pouze omezeně. Kvůli jeho stavu byl provoz postupně redukován a místo klasické restaurace fungoval spíše jako výdejní okénko s venkovním posezením. Po posouzení technického stavu i možnosti rekonstrukce rozhodla rada města o jeho odstranění. Záměrem města není ponechat místo bez využití. Již nyní se připravuje studie, která navrhne novou podobu lokality. V budoucnu by zde mělo vzniknout moderní občerstvení s příjemným posezením u vody a otevřenějším prostorem pro návštěvníky. Realizace nového zázemí se předpokládá v roce 2028.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Conway ale nečekané okolnosti ji znovu přivedou zpět do prostředí, ve kterém kdysi začínala svoji kariéru. Emily a Nigel se mezitím pohybují na vrcholu módního průmyslu, kde ambice a loajalita čelí novým překážkám a konfliktům. Na pozadí pulzujícího New York City se rozehrává příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutí ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dřív. Takže co si budeme, druhý díl Ďábel nosí Pradu je spíše pro fanoušky a pro pořádnou vlnu nostalgie. Ale i tak jde o snímek, který je na vysoké úrovni. A to nejen díky módě. Zajděte na něj do kina a vraťte se do světa módy.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tento den, kdy mi jen sami vpřed tuchá.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj trápí sucho. Hejtman vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Venkovní bazén Zlínských lázní prochází největší opravou za 40 let a Baťovo město je nejbezpečnější v Česku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Zlínského kraje. Až do odvolání platí, že lidé nesmějí ve volné přírodě rozdělávat ohně, odpalovat pyrotechniku či jinak riskovat, že založí požár. Vyhlášení zároveň umožňuje příslušným orgánům státní správy lesů dočasně omezit nebo zcela vyloučit vstup do lesů. Omezení se týká i lesních dělníků, firem, které v lesích pracují, či správců lesů. Hejtman je vyzval, aby udržovali lesní cesty volné pro případ zásahu. Starosty obcí zase požádal, aby zkontrolovali požární nádrže a zajistili jejich naplněnost. Od začátku dubna se ve Zlínském kraji řešilo již 45 požárů ve volné přírodě.
0: Zlínsko.
1: Venkovní bazén Zlínských lázní je v současnosti bez vody i bez plavců. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah výměnou keramického obkladu za bazénovou fólii. 25-metrová vana dostane také nové odrazové můstky i vstupy do vody. Pro venkovní bazén jde o největší rekonstrukci od jejího otevření v roce 1985. Stavební práce začaly v dubnu a mají být hotové do 90 dnů. Lázně však věří, že se podaří rekonstrukci dokončit dříve. Lidé by si tak v novém bazénu měli zaplavat už v červenci.
0: Zlínsko.
1: Nejnovější statistiky kriminality Policie České republiky a projekt Obce v datech dlouhodobě označují město Zlín za nejbezpečnější statutární město v Česku. Potvrzují to kombinace velmi nízké kriminality, vysoké objasněnosti a stabilní sociální prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že Zlín dosahuje nejnižšího indexu kriminality ze všech sledovaných statutárních měst, což je přibližně 105 trestných činů na 10 000 obyvatel. A zároveň nadprůměrné objasněnosti na úrovni 62%, což převyšuje celorepublikový průměr pohybující se kolem 56%. Bezpečnostní index města je tak odhadován na velmi vysokých 9 z 10 bodů. Kriminalita je zde navíc převážně drobného majetkového charakteru, bez výraznějšího zastoupení závažné násilné či drogové trestné činnosti. Pozitivní trend potvrzuje i celkový vývoj v České republice, kde kriminalita v ulicích meziročně klesá, zatímco roste význam kyberkriminality. Zlín však i v tomto kontextu vykazuje vysokou míru bezpečí a důvěry obyvatel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti pro vás připravilo rádio Kroměříž. Seznamte se s královnou jeskyní. Před rokem 1818 mohli návštěvníci navštívit 300 metrů jeskyně. Dnes je možné navštívit více než 5 kilometrů fascinujících jeskyních komor, chodeb a úchvatných sídí. Návštěva postojnické jeskyně začíná u jeskyní železnice. Vlak nejprve projíždí umělým tunelem. Následuje gotická hala, bohatě zdobené stalaktity a stalagmity. Zatímco si prohlížíte přírodní sochy, vlak vás přivede dál ještě o 2 kilometry do jeskyně na Velkou horu. Tam vystoupíte a pokračujete dál pěšky. Stezka vede kolem Velké hory přes Ruský most do krásných jeskyní, přes špagety, bílou a červenou síň. Až dále k zářivému průchodu, kde stojí nejslavnější stalagmit a symbol postojnické jeskyně Brilliant. Tuto jeskyni najdeme ve Slovinsku.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj trápí sucho. Hejtman vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Venkovní bazén Zlínských lázní prochází největší opravou za 40 let a Baťovo město je nejbezpečnější v Česku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Zlínského kraje. Až do odvolání platí, že lidé nesmějí ve volné přírodě rozdělávat ohně, odpalovat pyrotechniku či jinak riskovat, že založí požár. Vyhlášení zároveň umožňuje příslušným orgánům státní správy lesů dočasně omezit nebo zcela vyloučit vstup do lesů. Omezení se týká i lesních dělníků, firem, které v lesích pracují, či správců lesů. Hejtman je vyzval, aby udržovali lesní cesty volné pro případ zásahu. Starosty obcí zase požádal, aby zkontrolovali požární nádrže a zajistili jejich naplněnost. Od začátku dubna se ve Zlínském kraji řešilo již 45 požárů ve volné přírodě.
0: Zlínsko.
1: Venkovní bazén Zlínských lázní je v současnosti bez vody i bez plavců. Bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah výměnou keramického obkladu za bazénovou fólii. 25-metrová vana dostane také nové odrazové můstky i vstupy do vody. Pro venkovní bazén jde o největší rekonstrukci od jejího otevření v roce 1985. Stavební práce začaly v dubnu a mají být hotové do 90 dnů. Lázně však věří, že se podaří rekonstrukci dokončit dříve. Lidé by si tak v novém bazénu měli zaplavat už v červenci.
0: Zlínsko.
1: Nejnovější statistiky kriminality Policie České republiky a projekt Obce v datech dlouhodobě označují město Zlín za nejbezpečnější statutární město v Česku. Potvrzují to kombinace velmi nízké kriminality, vysoké objasněnosti a stabilní sociální prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že Zlín dosahuje nejnižšího indexu kriminality ze všech sledovaných statutárních měst, což je přibližně 105 trestných činů na 10 000 obyvatel. A zároveň v nadprůměrné objasněnosti na úrovni 62%, což převyšuje celorepublikový průměr pohybující se kolem 56%. Bezpečnostní index města je tak odhadován na velmi vysokých 9 z 10 bodů. Kriminalita je zde navíc převážně drobného majetkového charakteru, bez výraznějšího zastoupení závažné násilné či drogové trestné činnosti. Pozitivní trend potvrzuje i celkový vývoj v České republice, kde kriminalita v ulicích meziročně klesá, zatímco roste význam kyberkriminality. Zlín však i v tomto kontextu vykazuje vysokou míru bezpečí a důvěry obyvatel.